Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Vyladené máte Rádio 9 na koncert Euroclassic Nocturno. Pozdravuje vás Peter Ciprich. Dnes začneme koncertným záznamom nemeckého symfonického orchestra Berlín so solistkou Midori a dirigentkou Marija Kott. Na zázname